0: počasí.
1: Pondělí přinese polojasno až oblačno a teploty do 15 stupňů Celsia. Podle meteorologů se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Nad 1100 metrů nad mořem i sněhové. A pozor, také v noci z pondělí na úterý čekáme velmi nízké teploty. Někde naměříme jen 1 stupeň nad nulou. Počítejte tedy s četnými přízemními mrazíky. A z toho důvodu můžeme po ránu bojovat i s námrazou na sklech. Tak si po létě už raději připravte škrabky nebo rozmrazovač.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový výběr a zůstaňte s námi. Skyrock.
1: Melodický rok? To je Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: A je to tady, už o tomto víkendu se na televizní obrazovky vrací oblíbený pořad Stardance, když radečci tančí. Pravda, dovětek jsme si trošku upravili, samozřejmě budeme držet palce všem tanečním hvězdám, ale jednoho tanečníka budeme sledovat přeci jen o něco pozorněji. Našeho kamaráda Tomáše Poláka z kapely Opět a Radeček. S Tomášem jsme před každým kolem ve spojení. Tomáši, ahoj, vítej ve vysílání. První sobotní přímý přenos je za dveřmi, převládá u tebe těšení, nervozita, nebo jak to máš?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den. Tak já už se na přímý přenosy moc těším. Toho trénování už bylo přece dost, 2 měsíce. Fakt jsme intenzivně trénovali. No a tak se těším, až předvedeme, co jsme si pro diváky připravili. S tím přichází i tréma a takový pocit zodpovědnosti, abych to Adriance, mojí taneční partnerce, moc nepokazil. Každý, kdo si tímhle tím prošli, mi to popisují jako velmi silný a intenzivní zážitek, když tam stojíš už před kamerama a čekáš na okamžik, kdy se to spustí, tak jsem zvědavej, no, ale zároveň se opravdu už moc těším.
1: Za sebou máš týdny trénování, co tě na tanci nejvíc překvapilo?
2: Já jsem měl pocit, že jak jsem muzikant, pohybuju se samozřejmě v hudbě už strašně dlouho a v kapele, tak jsem zjistil, že ti tanečníci mají trošku jiný rytmizování než my muzikanti. Když jsem si myslel, že prostě mám rytmus v malíčku, tak zjišťuju, že vůbec ne, takže jsem o tom tanci nic nevěděl. Zjišťuju, že jsou nějaké standardní tance, že jsou nějaké latinské tance, že každý tanec. Z těchto dvou jsou jiné boty, že u standardních tanců dávám poměrně intimně a intenzivně nohu mezi nohy mojí taneční partnerky a takové věci, no, které mě opravdu překvapují. Co mě naštěstí zároveň i měle překvapilo je, že mě tanec baví.
1: A co ti během příprav a tréninku udělalo největší radost?
2: Třeba první taneční krok vůbec, kterého jsem se dopustil. To je něco, co fakt jsem dosud v životě nezažil a nedělal, takže já jsem těch radostí v rámci tréninku opravdu zažil už spoustu. První hotová choreografie na tanec, takových věcí bylo opravdu spoustu.
1: Už se nemůžeme dočkat, až Tomáše uvidíme na tanečním parketu během prvního soutěžního večera ve Stardance už tuto sobotu večer. Jak jsme říkali, fandíme všem tanečníkům, ale Tomášovi Polákovi z Opět a Radeček přece jenom o něco víc. Máte to stejně?
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Melodický rock. To je Skyrock.
0: Skyrock.

0: na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nelutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
1: Umění pomáhá. Přijďte do studia G21 v Olomouci na benefiční aukci uměleckých děl pro mobilní hospic Nejste sami. Celý říjen můžete obdivovat díla desítek umělců a vydražit si svého favorita. Výtěžek podpoří domácí paliativní péči. Celý říjen studio G21. Více na nejstesami.eu.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa že sa radovať smiem.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy.
2: Skyrock.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Komunální volby jsou za námi a sčítání hlasů zabralo v těch letošních přibližně 17 hodin. Nejhbitější byla volební komise v Miskovicích na Kutnohorsku, která první výsledky odevzdala už za 28 minut od uzavření volebních místností. Naopak vůbec nejdéle se čekalo na data z jednoho z okrsků v Praze 5, odkud statistici převzali konečné výsledky až v neděli v 7 hodin ráno.
4: Kroměříž aktuálně.
3: Zaposilujeme si v Kroměříži pod širým nebem. V místní části Zlámanka vyroste během listopadu vedle současného sportoviště nové workoutové hřiště. Město chce obyvatelům nabídnout další prostor pro venkovní cvičení. Sucho na jihu Moravy odkrývá poklady. Klesající hladina Vranovské přehrady, která je o 10 metrů pod normálem, ukázala pozůstatky zatopené obce Bítov. Ze dna vystoupily základy domů obce zaplavené ve 30. letech.
1: Sport.
3: Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko, rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
1: Máme přehled.
2: Skyrock.
1: Počasí.
5: Pondělí přinese polojasno až oblačno a teploty do 15 stupňů Celsia. Podle meteorologů se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Nad 1100 metrů nad mořem i sněhové. A pozor, také v noci z pondělí na úterý čekáme velmi nízké teploty. Někde naměříme jen 1 stupeň nad nulou. Počítejte tedy s četnými přízemními mrazíky. A z toho důvodu můžeme po ránu bojovat i s námrazou na sklech. Tak si po létě už raději připravte škrabky nebo zmrazovač.
6: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
1: Tak a teď už hrajem.

0: ráno a přejeme vám krásný start do nového týdne. Pondělí je tady a my si připomeneme zajímavá výročí i narozeniny a samozřejmě pošleme pořádnou hudební gratulaci všem Marcelům k jejich dnešnímu svátku. Už za chvíli v našem kalendáriu, tak poslouchejte dál.
1: Skyrock. Skyrock. Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo by chytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrart?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: 30 roků na scéně. No Name O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás další aktuální informace. Dnes je pondělí 12. října. Nové možnosti bydlení v Olomouci. Developer Gemo dokončil na tabulovém vrchu projekt Villa Park Balcárkova se 126 byty. Sousedství nově postaveného areálu už připravuje další velký rezidenční projekt. V Olomouci také pokračují jednání o nové radniční koalici. Souběžně je vedou vítězné hnutí ANO a druhé hnutí STAN. Lídři se postupně sešli s dalšími stranami. Vyjednávání zatím nepokročila, oba celky usilují o spojence. A co v Prostějově? Vítězné hnutí Na rovinu tu zahájilo jednání o koalici s ODS. Pokud se domluví, získají v zastupitelstvu těsnou většinu 18 hlasů a po 4 letech ukončí dosavadní vládu ANO, ODS a PVčka. Ke změnám na radnici může po volbách dojít i v Šumperku. Komunální volby tu sice opět vyhrálo hnutí ANO se ziskem 8 mandátů, ale může skončit v opozici. Druhá nezávislá volba má stejně křesel a jedná o koalici s jinými stranami. Povolební vyjednávání v regionu pro vás dál sledujeme.
3: Já to musíme použít strojní pušku na 11 hodin. Já to 11.
4: Co se stane v 11 hodin?
3: 12, 11, 10.
2: Propůjčil hlas herci Harrisonu Fordovi nebo Michaelu Douglasovi a sám byl dlouholetým členem Národního divadla a hercem mnoha filmových rolí Jiří Štěpnička. Významný český herec a daber včera zesnul ve věku 79 let.
0: Sport.
2: Přerovská tenisová hvězda Linda Nosková si poranila levé lýtko a musí vynechat důležitý turnaj WTA v čínském Wuhanu. Wimbledonská šampionka se chce co nejdříve zotavit a být v pořádku na blížící se turnaj mistryň.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Víme, že v našem kraji stále přetrvává sucho, a to navzdory občasnému dešti, který jsme tu měli o víkendu. Výhledově sem tam čekáme přehánky, hlavně ve středu. Jinak celý tento týden by mělo být většinou polojasno a k tomu odpoledne zhruba 10 až 14 stupňů. Tak co, už chcete, aby sprchlo, a nebo vám vyhovuje podzimní sluníčko?
6: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že drobná nehoda se momentálně řeší v Olomouci na Bělidlech, na ulici Libušina. Auto narazilo do plotu u Holešova na trase Količín, Rymice a pozor, bouračka se ještě dořešuje u náměště na silnici Loučany, Drahanovice. Osobák tady srazil divočáka, ano, je to tak. Lesní zvěř nám teď na podzim přes cestu lítá zleva zprava, tak musíme být ve střehu.
7: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
8: Tak a teď už hrajem.

0: Skyrock. Skyrock.
1: Hezké ráno všem, tak schválně, co nám přinese pondělí a jaký start do nového týdne bude mít právě vaše znamení. Hvězdy to ví první, připravte si ranní kávu nebo čaj, už za okamžik jsou tu naše pondělní horoskopy. Jdeme na to.
0: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dneska se do všeho pustíte s vervou. Býci, možná přijde zkouška vaší trpělivosti. Blíženci, v podstatě dokážete odpovědět na jakoukoliv otázku. Radci, máte smysl pro týmovou spolupráci. Lvi, občas vám někdo nerozumí, tak zapracujte na komunikaci. Pany, vy zase zvažte pečlivě každou investici. Váhy, do nového týdne máte dost síly i rozhodnosti. Štíři, nezabývejte se ničím, co nemůžete ovlivnit. Střelci, i po práci si vymyslíte originální program. Kozorozi, konflikty řešíte elegantně a velmi klidně. Vodnáři, daří se vám i díky tomu, jak jste schopní a flexibilní. A co mi ryby? Štěstí je prý na naší straně a taky nás správně nasměruje.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
4: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
11: Vaše cesta začíná u Moto Morava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
12: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

likes to cruise the city on the backstreet nest to sound.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme vám další zprávy. Je pondělí 12. října. Více lidí volilo v Olomouckém kraji. Volební účast u komunálek tu letos se vzrostla na víc než 48%. Hlas odevzdalo 243 509 lidí. V porovnání s komunálními volbami v roce 2022 přišlo k urnám o necelých 11 000 voličů víc. Nejvyšší zájem o komunální volby v kraji zaznamenalo Jesenicko s účastí přes 50%. Těsně následované Šumperskem a Prostějovském a Přerovském. Nejnižší volební účast v Olomouckém kraji naopak statistici evidují na Olomoucku 46,5%. Mrkneme na volby i do Zlínského kraje. V Kroměříži už mají o povolebním vedení radnice jasno. Vítězné hnutí ANO tu včera podepsalo úmluvu o spolupráci se stávajícími partnery. Město tak mají dál vést. ANO, Lidovci, Topka a Nezávislí, ODS a kroměřížské osobnosti, Občané Kroměříže a KM26. Povolební vyjednávání v regionu pro vás se dál sledujeme. Deváťáci bacha, žáky devátých tříd čekají u přijímaček na střední školy v roce 2027 změny v harmonogramu. Ruší se totiž víkendová pauza mezi zkouškami. Odborníci proto radí začít s přípravou už nyní v říjnu. Evropou se šíří virus šamonda, napadající hospodářská zvířata, způsobuje horečky a poporodní vady mláďat. Státní veterinární správa zavádí v Česku povinné testování rizikového skotu. Pro lidi tento zvířecí vir nebezpečný není.
0: Sport.
2: Olomoučtí hokejisté dál hledají v extralize formu. V 10. kole soutěže prohráli na ledě Hradce Králové 1-3 a zapsali si tak už 5. porážku v řadě. V tabulce jsou dál na poslední 14. příčce. Drama až do cíle na 136. ročníku Velké Pardubické. V hlavním dostihu nakonec zvítězil irský kůň Final Order se s žokejem Keithem Donahuem, který v cílové rovince těsně předběhl Godfreye s Janem Faltejskem.
0: Počasí.
3: Začneme teplotním rekordem pro dnešek, který by nás mohl teoreticky zahřát. Je to 25,2 stupně Celsia a je z roku 2023. Víme, jak bude. Dneska na teploměru zhruba o 10 míň naměříme maximálně 14-15 stupňů. A po ránu je taky dost chladno, dneska konkrétně místy jenom plus trojka. Jinak celý tento týden by měl být vesměs podzimní, ovšem před víkendem teploty půjdou mírně nahoru. A na sobotu i na neděli si pro jistotu nachystáme deštníky.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na tabuláku, ve městě taky silnější provoz na Sokolovské, Velkomoravské, na třídě Svobody nebo na Kosmonautu a na 17. listopadu, taky na Pražské a na třídě Míru, zdržení nějakých 4-5 minut. Jinak nehoda se ještě dořešuje v Olomouci na Bělidlech, na ulici Libušina a bouráme taky ve Svitavách v ulici u Třímostů. Tady je to ťukanec dvou aut. Dál vám hrajeme na cestu. A díky moc, že jedete s námi.
4: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Skyrock. Skyrock.
1: Dobré ráno a přejeme vám krásný start do nového týdne. Pondělí je tady a my si připomeneme zajímavá výročí i narozeniny a samozřejmě pošleme pořádnou hudební gratulaci všem Marcelům k jejich dnešnímu svátku. Už za chvíli v našem kalendáriu.
2: Skyrock kalendárium. Je pondělí, je 12. října. Krištof Kolumbus nám právě dnes v roce 1492 objevil Ameriku. A narozeninovou náladu má od rána například australský herec Hugh Jackman alias Wolverine a nebo také televizní moderátor Karel Voříšek. Karle, dobrý den a všechno nejlepší.
3: Ano, dobrý den, tak rád jsem přišel už jenom proto, že to nemáme od sebe daleko.
2: A k svátku dneska popřejeme všem Marcelům. Význam toho to jména prý můžeme přeložit jako malý bojovník nebo malý válečník. A hlavně pro každého Marcela tady dneska máme naši sváteční hymnu.
4: Tady je sváteční hymna pro každého Marcela.
5: Tohle jméno se vyvinulo z římského Marcela.

0: souboje.
1: A hlavně pořádně oslavujte. Všechno nejlepší k svátku.
2: Skyrock kalendárium.
3: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
4: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
5: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC.
6: Zatancuj si so mnou. Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si so mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
11: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme výběr.
11: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
9: Ale je to na vás.
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Stručné a jasné zprávy pro vás na našich vlnách, pojďme na to. Řidiči v Olomouci, strážníci městské policie v novém týdnu hlídají bezpečnost na silnicích ve městě. Dnes měří rychlost v Olomouci v ulicích Lidická a Polská, chtějí posílit bezpečnost provozu v Olomouci a v podobných akcích budou pokračovat i v dalších dnech.
1: Přerov aktuálně.
3: Jak pokračují povolební vyjednávání v regionu? Podíváme se na situaci v Přerově. Vítězné hnutí ANO s 16 mandáty tu zahájilo vyjednávání o nové radniční koalici. Primátor Petr Vrána chce, aby byla stabilní, píše ČTK. Oznámil, že jednání potrvají několik týdnů. Zvažuje spojenectví ANO a ODS. Taková koalice by měla v Přerově pohodlnou většinu 22 hlasů v 35 členem zastupitelstvu, ale hledá partnera i mezi dalšími stranami. Stát bude opět řešit sucho. Dnes po 16. hodině letos podruhé zasedne Národní koalice pro boj se suchem za účasti premiéra. Odborníci vyhodnotí dopady extrémního sucha a stav průtoků vodních toků v Česku.
0: Sport.
3: V Baku to cinklo dvakrát. Judista Lukáš Krpálek o víkendu vybojoval na mistrovství světa v Baku v kategorii nad 100 kg bronzovou medaili. Je to jeho šestá ze světových šampionátů. A navázal na taktéž bronzovou judistku olomouckého judoklubu Renatu Zachovou. Česká výprava na mistrovství světa tak získala celkem 2 cenné kovy za třetí příčky. S prázdnou jeli domů basketbalisté BK Olomoucko, podlehli v šestém kole NBL venku Ústí nad Labem výrazně 66-102. V dosavadním průběhu sezóny si olomoucký tým připsal zatím jen jediné vítězství.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude, víme, že v našem kraji stále přetrvává sucho, a to navzdory občasnému dešti, který jsme tu měli o víkendu. Výhledově sem tam čekáme přehánky, hlavně ve středu. Jinak celý tento týden by mělo být většinou polojasno a k tomu odpoledne zhruba 10 až 14 stupňů. Tak co, už chcete, aby sprchlo, a nebo vám vyhovuje podzimní sluníčko?
5: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Hodolanské, taky na Olomoucku v Ústíně nebo na obchvatu na dálnici D35 Olomouc-Lipník na exitu Přáslavice. Jinak nehoda se dořešuje ve Svitavách, v ulici Ucí mostu a taky u Holešova na trase Količín-Rymice. Tak díky moc, že nás posloucháte i na cestách. Spolu rozhodně jedeme na té správné vlně.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Přejeme vám příjemné pondělní dopoledne. Ať už sedíte v kanceláři nebo za volantem, věříme, že váš týden odstartoval tím správným směrem. My jsme tu pro vás dál s tou nejlepší muzikou non-stop, tak se bavte. Skyrock. Skyrock.
1: Malosa Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malosa Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. Malosa.cz.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa je, že sa radovať smie.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Umění pomáhá. Přijďte do studia G21 v Olomouci na benefiční aukci uměleckých děl pro mobilní hospic Nejste sami. Celý říjen můžete obdivovat díla desítek umělců a vydražit si svého favorita. Výtěžek podpoří domácí paliativní péči. Celý říjen studio G21. Více na nejstesami.eu.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
11: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Přinášíme vám další informace, pojďte si poslechnout, co pak se děje. I nadále čelíme v suchu, také v našem regionu. Hladina jezer Poděbrady u Olomouce klesla kvůli suchu zhruba o metr. Podle pamětníků jde o nejvýraznější úbytek vody za posledních 25 let, ale nejde o rekord, píše deník. A co ryby na jezerech Poděbrady u Olomouce? Rybáři tu zatím úhyn ryb kvůli suchu nezaznamenali. Díky silnému pramenu od Horky nad Moravou očekávají, že se stav hladiny do jara opět dorovná na původní úroveň. Střílet se bude ve Vyškovském vojenském újezdu Březina, a to znamená dopravní uzavírku na Prostějovsku. Cesta mezi obcemi Žárovice a Drahany na Prostějovsku přes újezd Březina bude dnes kvůli ostrým střelbám během vojenského cvičení zavřená. Bude tu značená objížďka. Únik dat po hackerském útoku na zákaznickou podporu řeší internetový supermarket Rohlík. Útočníci získali jména, e-maily i telefony klientů. Firma případ nahlásila úřadům a podniká kroky proti opakování úniku.
0: Sport.
3: Bod pro fotbalovou Sigmu Olomouc. V prvním utkání po reprezentační přestávce uhráli olomoučtí fotbalisté remízu 1-1 na hřišti Teplic. Byl to náročný střet, v němž hráli přes 50 minut v oslabení. Po utkání 10. kola je Olomouc v tabulce první ligy na 5. místě. Tenistka Marie Bousková postoupila dnes na turnaji WTA ve Wuhanu po skreči Danky Tausonové do 2. kola. Dánská hráčka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 a 2-0 pro českou tenistku.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
0: Počasí.
4: Začneme teplotním rekordem pro dnešek, který by nás mohl teoreticky zahřát. Je to 25,2 stupně Celsia a je z roku 2023. Víme, jak bude. Dneska na teploměru zhruba o 10 míň naměříme maximálně 14-15 stupňů. Jinak celý tento týden by měl být vesměs podzimní, ovšem před víkendem teploty půjdou mírně nahoru. A na sobotu i na neděli si pro jistotu nachystáme deštníky.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídky máme v Olomouci, v Holici na tom Kruháči u STKček, nebo taky na Přerovské, hlídka je i na ulici Zikova a 30 kontrolují na Svornosti. Hlídku máme hlášenou také v Mohelnici na Třebovské nebo ve Svitavách na ulici u Tří mostů. S námi vždycky jedete v pohodě, bez nehod a bez pokut.
5: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Jsme rádi, že i na začátku nového týdne posloucháte právě naše rádio. Pondělní den je v plném proudu a my vám za malou chvíli nabídneme pár skvělých tipů, kam v našem kraji vyrazit po práci nebo po škole. Podíváme se na zajímavé akce i místa, kde si vyčistíte hlavu. Přejeme vám úspěšné pondělí a spoustu energie.
1: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
2: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
8: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
9: Implantologické centrum Gamcare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Ti kyberšmejdi za s***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock.
1: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili, neseme vám další várku informací. Na kole jezdíme střízlivý a podle dopravních předpisů. To ale nedělal cyklista, kterého v pátek v Olomouci odchytla hlídka městské policie na ulici Volkerova. Všimla si ho, když přejel přes blikající železniční přejezd.
3: Strážníci dotyčného zastavili v křižovatce ulic Volkerova a Zamenhofova. Z první komunikace byl z dechu cyklisty cítit alkohol a moc celé situaci nepřidal ani otevřený laváč, držák na jízdním kole. Následná dechová zkouška dopadla s výsledkem 1,23 promila alkoholu v dechu. Cyklista byl seznámen s faktem, že celý případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu a z místa bude muset jít pěšky po boku se svým kolem.
2: Přiblížil případ komisař městské policie Olomouc Petr Čunderle.
4: Prostějov aktuálně.
2: Prostějov rozšiřuje městskou sbírku umění. Ve sbírce přibudou tři obrazy s motivy města, a to od malířů Františka Krágla a Viktora Hohauze. Plátna zachycují prostějovské náměstí a významné stavby ve městě. Nezapomeňte, že pokračují volby do třetiny Senátu. Koho uvidíme ve druhém kole voleb v Olomouckém kraji? V obvodu Litovel se utká o post Marek Ošťádal a Martin Škurek a v obvodu Přerov se střetne Jakub Navařík s Petrem Vránou. Mrkneme i do druhého kola Senátek ve Zlínském kraji. Tam postoupili v obvodu Zlín Tomáš Goláň a Ivo Mitáček a v obvodu Uherské Hradiště se o senátní křeslo utká Josef Blazala s Jiřím Vašicou. Druhé kolo voleb do třetiny Senátu se koná 16. a 17. října.
0: Sport.
2: Mrkneme se na aktuální světový tenisový žebříček žen. Nikola Bartuňková se po účasti v semifinále na turnaji v Pekingu posunula na své životní 29. místo a v žebříčku českou jedničkou zůstává na 7. příčce olomoucká rodačka Karolína Muchová.
0: Počasí.
5: Na horách foukalo, spadl první sníh, ale my si v nížinách držíme klobouky, před námi je zlatý podzim. Do pátku nás čekají odpoledne jako vystřižená ze žurnálu. Teploty poletí nahoru až k příjemným 19 stupňům ve stínu, ale pozor na rána, bez škrabky na sklo a teplé kávy to nepůjde. Hrozí i přízemní mrazíky. Víme, jak bude. Na střední Moravě dnes i zítra polojasno, teploty přes den na začátku týdne 12 až 14 stupňů.
6: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
0: Doprava.
5: Je tu čerstvá doprava, začneme u Spojanova, probíhá vyšetřování nehody dvou aut. D1 před Říkovicemi ve směru na Brno zlobí porouchané auto v pravém jízdním pruhu. Nepojízdné vozy potkáte i na D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem. Odstavené auto stojí na D1 u Bělotína a Přerova. Všechna místa jsou s opatrností průjezdná. Pozor, majáčky a policejní hlídky potkáte všude, jsou ve Skrchově, v Držovicích. Na D35 stojí u Loštic, u Velkého újezdu a na exitu D35 Olomouc Holice. Hlídkuje se taky za D46 Olšany u Prostějova, tradiční místo, na D1 u Hranic, Lipníku nad Bečvou a i u Říkovic. Tak sundejte nohu z plynu.
7: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
8: Tak a teď už hrajem.

0: Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Říjnová příroda hraje všemi barvami a trávníky i chodníky už se plní spadaným listím. Do 20 minut si dáme pár skvělých tipů, jak s ním na zahradě správně naložit. Přejeme vám pohodový poslech a hezký den.
1: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
3: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
5: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Je tu přehled toho, o čem se právě mluví. Začneme na Olomoucku. Hasiči dostávali auto z řeky Moravy. Do ní vjela v pátek řidička u Blatce na Olomoucku. Z vody se dokázala dostat sama, ale vyvázla s podchlazením. Její auto ovšem odnesl proud a pak se potopilo na dno. Hasičtí potápěči vyprošťovali potopené auto z řeky Moravy 2 dny. Zásah komplikovalo bahno, špatná viditelnost i příkré břehy. Znečištění řeky od auta zabránily norné stěny. Nehody jsou dál v šetření. Výsledky komunálních voleb v České republice jsou potvrzené. Schválila je v pondělí státní volební komise. Po jejich úterním vyhlášení ve sbírce zákonů poběží od 14. října, tedy od středy, 10-denní lhůta pro podání soudních stížností proti výsledkům. Koncesionářské poplatky nekončí. Platit za Českou televizi a rozhlas budeme i po novém roce. Vládou slibované zrušení poplatků se odsouvá a s převodem financování veřejnoprávních médií na stát nepočítá ani návrh rozpočtu na rok 2027. Avizované zrušení koncesionářských poplatků pro ČT a ČRO se nepodařilo stihnout. Zda financování veřejnoprávních médií přejde na stát během příštího roku nebo až od ledna 2028, zůstává otázkou, píší Novinky.cz.
0: Sport.
2: Dva tenisty prostějovského tenisového klubu sledujeme dnes na turnaji ATP v Šanghaji. V duelu třetího kola se představil Jiří Lehečka, který ovšem prohrál 1-2 na sety se Španělem Chodárem. Nyní hraje Dalibor Svrčina s Rusem Medvedevem. Uvidíme, jak to dopadne.
0: Počasí.
3: Podzim si s náma hraje trošku na schovku, přes týden vytáhneme sluneční brýle, užijeme si i parádních 19 stupňů, ale ráno, no tak to bude pořádně na tlusté ponožky a mlhu, že by se dařilo i rákosníčkovi. Ve středu a ve čtvrtek pošetříme deštník, jeho víkendu se může ochladit, ale víme, jak bude začátek týdne převážně polojasný, třeba dnes a zítra teploty do 14 stupňů Celsia.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, začínáme v Olomouci na Gorazdově náměstí, tady blokuje provoz nehoda dodávky a osobního auta, projíždějte opatrně. Policejní hlídky potkáme v Rooseveltově ulici v Olomouci, komplikace hlásíte taky mezi Velkým Týncem a Grigovem. Na D1 za exitem Říkovice ve směru na Vyškov stojí policejní hlídka, na Krajnici taky odstavené auto. D1 mezi Říkovicemi a Přerovem na 270. kilometru komplikuje průjezd porouchané osobní auto, další odstavené auto najdete na Krajnici na D1 za Bělotínem a na D46 na exitu Prostějov sever. Pozor si dávejte taky na policii ve Svitavách v Máchově aleji. Dobře dojeďte!
4: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajeme.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz
2: Panoramatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Umění pomáhá. Přijďte do studia G21 v Olomouci na benefiční aukci uměleckých děl pro mobilní hospic Nejste sami. Celý říjen můžete obdivovat díla desítek umělců a vydražit si svého favorita. Výtěžek podpoří domácí paliativní péči. Celý říjen studio G21. Více na nejstesami.eu.
4: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
5: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Skyrock kalendárium. Je pondělí, je 12. října. Krištof Kolumbus nám právě dnes v roce 1492 objevil Ameriku. A narozeninovou náladu má od rána například australský herec Hugh Jackman alias Wolverine a nebo také televizní moderátor Karel Voříšek. Karle, dobrý den a všechno nejlepší.
1: Ano, dobrý den, tak rád jsem přišel už jenom proto, že to nemáme od sebe daleko.
0: A k svátku dneska popřejeme všem Marcelům. Význam tohoto jména prý můžeme přeložit jako malý bojovník nebo malý válečník. A hlavně pro každého Marcela tady dneska máme naši sváteční hymnu.
2: Tady je sváteční hymna pro každého Marcela.
3: Tohle jméno se vyvinulo z římského Marcellus a souvisí s Martem.

0: pořádně oslavujte. Všechno nejlepší k svátku.
1: Skyrock kalendárium.
2: Objevte Mellory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na Mellory.cz.
3: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
5: 4 cm? To ani nepoznáš!
4: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na pepinovapizza.cz. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
7: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže?
9: Máme je v Tui.
8: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
9: Máme je v Tui.
8: Mallorca a její Tyrkysové moře?
9: Máme je v Tui.
8: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
9: Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui.
8: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
14: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
13: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu.
1: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Aktuální informace pro vás, ať máte přehled. S kolem se do tramvaje nechodí. Teď už to ví i muž, který se v neděli pokusil nastoupit do tramvaje s bicyklem na Havlíčkově ulici v Olomouci. Na prohřešek proti přepravnímu řádu ho upozornila řidička tramvaje. Na toto začal cyklista své kolo rozčuleným rozmontovávat a kus z něj hodil po řidičce. Do toho už vstoupili cestující a tramvajačce pomohli.
3: Následně přišel ženě na pomoc cestující a ten kolo vynesl ven z tramvaje. V tu chvíli už na místo přijela hlídka policie. Celý případ skončí v rukou přestupkové komise pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití.
2: Popsal vyústění případu za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
4: Přerov aktuálně.
2: Dej sem 8 tisíc, nebo to tu vystřílim. S takovou výhruškou vpadla 32-letá žena minulé úterý do trafiky na vlakovém nádraží v Přerově. Odvážná prodavačka ji však odmítla peníze vydat. Vzala telefon a raději zavolala vedoucí. Zaskočená lupička ještě chvíli postávala a pak po neúspěšném pokusu o přepadení trafiky odešla s prázdnou. Událost se obešla bez zranění a v zápětí po ženě začala pátrat policie.
5: I hned se rozběhlo pátrání po pachatelce a do dvou dnů se podařilo 32-letou ženu podezřelou z uvedeného jednání odhalit a zadržet. Skončila na služebně, kde jí bylo sděleno obvinění ze zvlášť závažného zločinu loupež, za který lze dle trestního zákoníku uložit až 10letý trest odnětí svobody.
2: Vysvětluje za policii komisařka Miluše Zajícová. Předáním Nobelovy ceny za ekonomii dnes skončil týden Nobelových cen. Prestižní cenu za přínos celému světu obdrželi američtí vědci Robert Hall a Michael Woodward. A to za cestu, jak mohou vlády a banky tlumit hospodářské výkyvy za pomocí úroků a daní.
0: Sport.
2: Přerovská tenisová hvězda Linda Nosková si poranila levé lýtko a musí vynechat důležitý turnaj WTA v čínském Wuhanu. Wimbledonská šampionka se chce co nejdříve zotavit a být v pořádku na blížící se turnaj mistryň.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
0: Počasí.
6: Startuje týden plný teplotních skoků, odpolední teploty naberou dech a vyšplhají v týdnu až k 19 stupňům, takže na odpolední procházku ideálka. Rána budou ale pěkně štiplavá, s přízemními mrazíky a hustou mlhou tak, že by se dala krájet. Užijte si poměrně teplý podzimní pracovní víkend, o víkendu dorazí dešťové přehánky, na horách další sníh. A my víme, že na začátku tohoto týdne převážně oblačno, místy polojasno, teď v pondělí a v úterý teploty do 14 stupňů.
7: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mítí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
0: Doprava.
6: Aktuálně provoz na našich silnicích naštěstí bez větších nehod, ale pár míst, kde se vyplatí sundat nohu z plynu, tu přece jen máme. Policejní hlídky u Skrchova, další hlídka ve Zlíně na nábřeží, do třetice pozor na rychlost D1 za exitem Lipník nad Bečvou Trnávka ve směru na Přerov. Odstavená auta, která by vás mohla překvapit, opatrně D1 za Bilotínem, odstavené auto na D35 před exitem Loštice a taky na D46 těsně před exitem Olomouc Střed. Bezpečný dojezd do cíle.
8: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
9: Tak a teď už hrajem.

Rádio Hana Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Tomino, opět Radeček a Stardance. Tak Tome, v sobotu jsme tobě a Adrianě drželi palce. Tak se přiznej, co ty, držel jsi ten správný rytmus?
2: Ahoj Kvítko, zdravím tebe, přeju všem krásný den a moc děkuju všem, co mi drželi pěsti v prvním díle Stardance. Vy jste mi drželi pěsti, já mohu snad říct, že jsem držel celkem rytmus v rámci toho prvního tance, to znamená v rámci čači. A tak to bylo možná i to jediné, co se mi vlastně povedlo. No tak ne, já si myslím, že toho bylo samozřejmě víc a měl jsem taky obrovskou radost. Z toho, už jenom z toho, že jsme od začátku až do konce vydrželi, že jsem nevypadl z choreografie, že jsem nevypadl z kroku, protože to je pro mě něco jako vylez v plavkách na Mount Everest. Já jsem opravdu nikdy dřív netancoval, takže to, že jsem se od začátka srpna doteď byl schopen naučit celou čaču a máme vlastně ještě další dva tance už připravený, tak to je pro mě něco jako zázrak. Já si to nesmírně užívám, proto ta euforie, kterou jsem tam předvedl, bylo to strašně spontánní, protože se mě to všechno nějak tak spadlo. To, že ta dvouměsíční dřina přece jenom nějaký smysl měla z toho, že jsem to úplně nepokazil, protože mimochodem já jsem to na všech předchozích zkouškách dopletl a dvakrát jsme se dokonce nedostali ani ke konci skladby. A teď se mi to povedlo, během přímého přenosu se mi to povedlo nejlíp, jak se mi to povedlo za celý ty dva měsíce, a to do toho počítám nesčetně pokusů ve zkušebnách a i právě na výstavišti, kde přímý přenos potom probíhá. Takže já jsem byl opravdu strašně šťastný a ten tlak, který tam byl na mě vyvíjen a na nás všechny vlastně, tak jsem nějakým způsobem zvládl a mám z toho obrovskou radost a moc jsem si to užil. Chci poděkovat své taneční partnerce Adriance za to, že mě takhle připravila, aspoň tak, že jsem to mohl teda dokončit, a děkuju všem fanouškům a divákům za podporu a především posluchačům.
1: Říká Tomino z kapely Opět a Radeček, kterému letos fandíme ve Stardance.
2: Těšte se na další tanec, určitě se koukejte v sobotu a hlavně si to stejně jako já pořádně tuhle tu skvělou soutěž, tenhle ten skvělý pořad užívejte. Mějte se moc fajn všichni a opatrujte se.
1: Tak Tome, díky a ať se daří.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Pardubicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Vaše odpolední rocková jednička Skyrock. Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Přinášíme vám další informace, pojďte si poslechnout, co pak se děje. I nadále čelíme v suchu, také v našem regionu. Hladina jezer Poděbrady u Olomouce klesla kvůli suchu zhruba o metr. Podle pamětníků jde o nejvýraznější úbytek vody za posledních 25 let, ale nejde o rekord, píše deník. A co ryby na jezerech Poděbrady u Olomouce? Rybáři tu zatím úhyn ryb kvůli suchu nezaznamenali. Díky silnému pramenu od Horky nad Moravou očekávají, že se stav hladiny do jara opět dorovná na původní úroveň. Vracíme se k případu zavražděné taxikářky v Šumperku. 49-letý muž měl letos v únoru bodnout taxikářku nožem do krku ze zadního sedadla taxíku. Později zemřela v nemocnici. Muž pak ještě další dva lidi zranil při bouračce, když ujížděl policii. Dle kriminalistů si taxi přivolal s úmyslem se zmocnit vozu a spáchat s ním sebevraždu. Kriminalisté věc uzavírají návrhem na obžalobu muže.
3: Olomouští krajští kriminalisté skončili vyšetřování případu zavražděné 44-leté taxikářky v Šumperku a pokusu vraždy dalších dvou osob z letošního února. Krajskému státnímu zástupci předali spis s návrhem na podání obžaloby na 39-letého muže, kterému hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
2: Doplnil policejní komisař Libor Hejtman. Únik dat po hackerském útoku na zákaznickou podporu řeší internetový supermarket Rohlík. Útočníci získali jména, e-maily i telefony klientů. Firma případ nahlásila úřadům a podniká kroky proti opakování úniku. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila dnes na turnaj WTA ve Wuhanu po skreči Danky Tausonové do druhého kola. Dánská hráčka kvůli zranění levého lítka vzdala zápas za stavu 6-1 a 2-0 pro českou tenistku. Počasí.
4: Na horách foukalo, spadl první sníh, ale my si v nížinách držíme klobouky, před námi je zlatý podzim. Do pátku nás čekají odpoledne jako vystřižená ze žurnálu. Teploty poletí nahoru až k příjemným 19 stupňům ve stínu, ale pozor na rána, bez škrabky na sklo a teplé kávy to nepůjde. Hrozí i přízemní mrazíky. Víme, jak bude. Na střední Moravě dnes i zítra polojasno, teploty přes den na začátku týdne 12 až 14 stupňů. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Začínáme na Šumpersku. Třeština, velký pozor na silnici. Rozlitý olej na místě, hasiči a policie. Třeština. Svitavskou obec Květná, auto srazilo Daňka, zpomalte. D35 z Lipníka do Mohelnice, kilometr 241, porouchaná dodávka, neprůjezdný pravý jízdní pruh, odstavené auto na D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi, taky na D46 stojí auto za exitem Brodek u Prostějova. Policejní hlídky v Olomouci u podjezdu na D35 za exitem Křelov ve směru na Mohelnici. Na D46 stojí majáčky na exitu Prostějov-Jih, na D1 u exitu Kroměříž-Východ a v regionu Zábřehu, v Lípě, ve Skrchově a taky v Bystřičce. Šťastnou cestu!
5: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Díky, že trávíte dnešní den s naším rádiem. V našem kraji se toho děje opravdu hodně a my pro vás za malou chvíli shrneme to nejdůležitější, o čem se aktuálně píše na regionálních webech. Projdeme hlavní události i další zajímavá témata z vašeho nejbližšího okolí. Přejeme vám příjemný poslech a pohodový čas.
1: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
2: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
3: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme výběr.
7: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
13: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je Chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Hledáš školu, která se přímo specializuje na pomáhající profese a má v regionu skvělé jméno? Přihlas se na obor sociální činnost na Střední škole sociální péče a služeb v Zábřehu. V odborném a přátelském prostředí tě naučíme vše od psychologie a komunikace až po praktické pečovatelské dovednosti. Čekají tě souvislé praxe v reálných zařízeních, exkurze i zajímavé školní projekty. Získaná maturita ti otevře dveře do dětských domovů, stacionářů, domovů pro seniory i k návaznému studiu na vysokých školách. Staň se žádaným odborníkem s velkým srdcem. Podívej se na ssspzabřeh.cz. Udělej první krok k profesi, která dává smysl. Řemeslo žije a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor sociální činnost.
1: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
2: Ahoj a dobrý den, díky, že nás posloucháte. Teď a tady přehled toho, o čem se píše na regionálních webech. Hranice na nohou kvůli střelbě, která byla jen drogovou vizí. Jak píše Olomoucký report, na Jaselské ulici manévrovala policie kvůli hlášení, že někdo střílí ze střechy po lidech. Ukázalo se, že oznamovatel byl těžce sjetý pervitinem. Skončil na záchytce a za poplašnou zprávu mu hrozí až 3 roky natvrdo. Svitavský deník informuje o zpěvačce Karolíně Soukupové, která po koncertě na Svitavském náměstí odzbrojila porotu Superstar autorskou písničkou pro babičku. Vyspívala si zlatý tiket a míří dál. Kroměříž pobláznil Mach a Šebestová nebo seriálová Arabela. Městský web kroměříž.eu zve na oslavy 100 let rodáka Miloše Macourka. Čekají vás výstavy pohádkových kostýmů, koncerty a další akce skvělé do konce tohoto roku. S námi víte, o čem se píše. Krásné pondělí a stále super poslech.
1: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
3: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
4: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
5: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
6: Ti kyberšmejdi za s***ní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
7: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
8: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže?
10: Máme je v Tui.
9: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
10: Máme je v Tui.
9: Mallorca a její Tyrkysové moře?
10: Máme je v Tui.
9: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
10: Máme ho v Tui.
9: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
10: Máme v Tui.
9: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock.
1: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně.

0: To jsou zprávy na Skyroku.
1: Děkujeme, že jste si nás naladili. Neseme vám další várku informací. Na kole jezdíme střízlivý a podle dopravních předpisů. To ale nedělal cyklista, kterého v pátek v Olomouci odchytla hlídka městské policie na ulici Volkerova. Všimla si ho, když přejel přes blikající železniční přejezd.
2: Strážníci dotyčného zastavili v křižovatce ulic Volkerova a Zamenhofova. Z první komunikace byl zdechu cyklisty cítit alkohol a moc celé situaci nepřidal ani otevřený labáč, držák na jízdním kole. Následná dechová zkouška dopadla s výsledkem 1,23 promila alkoholu v dechu. Cyklista byl seznámen s faktem, že celý případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu a z místa bude muset jít pěšky po boku se svým kolem.
1: Přiblížil případ komisař městské policie Olomouc Petr Čunderle.
3: Prostějov aktuálně.
1: Prostějov rozšiřuje městskou sbírku umění. Ve sbírce přibudou tři obrazy s motivy města, a to od malířů Františka Krágla a Viktora Hohauze. Plátna zachycují prostějovské náměstí a významné stavby ve městě. Nezapomeňte, že pokračují volby do třetiny Senátu. Koho uvidíme ve druhém kole voleb v Olomouckém kraji? V obvodu Litovel se utká o post Marek Ošťádal a Martin Škurek a v obvodu Přerov se střetne Jakub Navařík s Petrem Vránou. Mrkneme i do druhého kola Senátek ve Zlínském kraji. Tam postoupili v obvodu Zlín Tomáš Goláň a Ivo Mitáček a v obvodu Uherské Hradiště se o senátní křeslo utká Josef Bazala s Jiřím Vašicou. Druhé kolo voleb do třetiny Senátu se koná 16. a 17. října.
0: Sport.
1: Mrkneme se na aktuální světový tenisový žebříček žen. Nikola Bartuňková se po účasti v semifinále na turnaji v Pekingu posunula na své životní 29. místo a v žebříčku českou jedničkou zůstává na 7. příčce olomoucká rodačka Karolína Muchová.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Čeká nás ryze podzimní týden. Teplotní maxima nám nepřekročí 16 stupňů. Noci budou opravdu chladné, ve vyšších polohách nám může rtuť teploměru spadnout až k bodu mrazu. Zpátka na sobotu se přes naše území přežene studená fronta, v celé republice nám zaprší a usadí se taky chladný vzduch. O víkendu by nám tak mohl přijít výrazný teplotní pokles.
0: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno. Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Pozor si ale dáme na policejní hlídku, a to konkrétně na Mrštíkově náměstí. Pomáhají a chrání taky na D46 na exitu Prostějov centrum, na D1 na výjezdu Kroměříž západ a třeba na D35 na trase Mohelnice Olomouc před exitem Křelov. Nohu z plynu dáme taky na D1 na trase Přerov Ostrava před exitem Hranice. Je tady překážka na silnici. Tudy raději pojedeme opatrně. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
6: Tak a teď už hrajem.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. Malos.cz.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
3: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën?
6: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
8: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.

Rádio Hana Skyrock. Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

0: hrajeme a bavíme a víme, co se bude dít tento týden. Například světové šanzony od Edith Piaf nebo Marlene Dietrich, ale také songy Hany Hegerové nám v olomouckém kině Metropol zaspívá Renáta Dressler tuto středu od 19. hodiny. V olomouckém Esku bude zase Pokáč s kapelou už ve čtvrtek. Těšíme se. V Hranicích nás pobaví úspěšná travesty show Techtle Mechtle s titulem Halo, tady máma v Hranické Sokolovně ve čtvrtek. A jestli už se nemůžete dočkat víkendu, tak v sobotu třeba bude hasičský ples v Úsově a na Pádle v Horce chystáme palačinkové hody. Tak rozhodně poslouchejte dál a bavte se co nejlépe.
1: To jsi slyšela, že Pepin má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
2: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
1: Neváhej a přesvědč se i ty na pepinovapizza.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
3: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
6: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
7: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
8: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
9: Jo, jo.
8: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
9: Co mě zrovna napadne?
10: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kedy Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kedy Cargo. Prostor pro vaše plány.
11: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
12: Skyrock.

0: dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Aktuální informace pro vás, ať máte přehled. S kolem se do tramvaje nechodí. Teď už to ví i muž, který se v neděli pokusil nastoupit do tramvaje s bicyklem na Havlíčkově ulici v Olomouci. Na prohřešek proti přepravnímu řádu ho upozornila řidička tramvaje. Na toto začal cyklista své kolo rozčulením rozmontovávat a kus z něj hodil po řidičce. Do toho už vstoupili cestující a tramvajačce pomohli.
3: Následně přišel ženě na pomoc cestující a ten kolo vynesl ven z tramvaje. V tu chvíli už na místo přijela hlídka policie. Celý případ skončí v rukou přestupkové komise pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití.
2: Popsal vyústění případu za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
1: Přerov aktuálně.
2: Dej sem 8 tisíc, nebo to tu vystřílim. S takovou výhruškou vpadla 32-letá žena minulé úterý do trafiky na vlakovém nádraží v Přerově. Odvážná prodavačka ji však odmítla peníze vydat. Vzala telefon a raději zavolala vedoucí. Zaskočená lupička ještě chvíli postávala a pak po neúspěšném pokusu o přepadení trafiky odešla s prázdnou. Událost se obešla bez zranění a v zápětí po ženě začala pátrat policie.
4: I hned se rozběhlo pátrání po pachatelce a do dvou dnů se podařilo 32-letou ženu podezřelou z uvedeného jednání odhalit a zadržet. Skončila na služebně, kde jí bylo sděleno obvinění ze zvlášť závažného zločinu loupež, za který lze dle trestního zákoníku uložit až 10letý trest odnětí svobody.
2: Vysvětluje za policii komisařka Miluše Zajícová. Předáním Nobelovy ceny za ekonomii dnes skončil týden Nobelových cen. Prestižní cenu za přínos celému světu obdrželi američtí vědci Robert Hall a Michael Woodward. A to za cestu, jak mohou vlády a banky tlumit hospodářské výkyvy za pomocí úroků a daní.
0: Sport.
2: Přerovská tenisová hvězda Linda Nosková si poranila levé lýtko a musí vynechat důležitý turnaj WTA v čínském Wuhanu. Wimbledonská šampionka se chce co nejdříve zotavit a být v pořádku na blížící se turnaj mistryň.
5: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
0: Počasí.
6: Víme, jak bude. K večeru by nám mělo oblačnosti začít částečně ubývat. Čekáme jasnou až polojasnou noc. Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a 7 minut. Pokud dnes plánujete pozdější návrat domů, raději si do tašky přibalte svetr. Teploty během noci mohou spadnout až k nule. Přijít mohou i četné přízemní mrazíky. Úterý přes den čekáme slunečno s teplotou do 14 stupňů.
0: Doprava.
6: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, jen se nám do kolem čtvrté hodiny v některých ulicích štosuje, jak jezdí lidi z práce. Hustší provoz máme v Pavlovické, Divišově, Hodolanské, Velkomoravské nebo třeba Švajcarově. Opatrně projíždíme na D55C na trase Přerov-Olomouc, na exitu Velký Týnec. Je tady na krajnici odstavené auto. Podobnou situaci řešíme taky na D1C na trase Ostrava-Přerov za exitem Bělotín. Tady to hlídá i policie. Policejní hlídky nám hlásíte taky na D35 na okruhu Olomouce u benzinky OMV, na průtahu v Mohelnici, ve Zlíně na třídě 3. května a taky v Přerově v ulici Kujetínská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
7: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajeme.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, kdyby k vám do Přerova přijel známý ze zahraničí, který tam v životě nebyl, na jaké místo byste ho vzal?
1: Tak mně se něco podobného stalo, protože já Přerov vždycky obhajuji před lidmi, kteří v Přerově nikdy nebyli, ale mají nějaké povědomí o Přerově, jakože to třeba není moc pěkné město. A já jsem teďka přesvědčoval jednoho kolegu z Prahy, že Přerov je fajn a ať se někdy zastaví. On se skutečně zastavil. Takže já jsem ho vzal do Přerova na Horní náměstí, vzal jsem ho do Michalova. Šli jsme podél řeky Bečvy, podívali jsme se k přerovskému tenisu a myslím, že byl teda velmi příjemně překvapen. Takže to jsou místa určitě, kde bych nějakého návštěvníka a ze zahraničí jsem, ještě když jsem dělal zahraniční obchod v rámci anorganické chemie, tak jsem těch návštěvníků tam měl poměrně hodně a všichni byli překvapení a Přerov se jim líbil.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme. Skyrock. Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: na Skyroku.
1: Podzim už se vybarvuje, jak má, a s ním přichází i tradiční zahradnická otázka. Co udělat se vší tou spadanou nádherou ze stromu? Než hned vytáhneme hrábě a pytle, máme pro vás pár tipů. Listí totiž nemusí být jen přítěž, ale skvělý pomocník. Když ho přihrneme ke kmenům stromů nebo na trvalkové záhony, vytvoříme přírodní peřinu, která ochrání kořeny před mrazem. Listí funguje také jako útočiště pro ježky a hmyz. A pokud ho nasypeme do kompostu, získáme na příští rok to nejlepší hnojivo. Díky, že si s námi užíváte podzim v plné parádě. Třeba i na zahrádce, kde už listí nezavazí, ale pomáhá.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
9: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
0: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
13: Na rok máš nárok.
0: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock.
1: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy.

0: na Skyrocku.
1: Přinášíme vám další informace, pojďte si poslechnout, co pak se děje. I nadále čelíme v suchu, také v našem regionu. Hladina jezer Poděbrady u Olomouce klesla kvůli suchu zhruba o metr. Podle pamětníků jde o nejvýraznější úbytek vody za posledních 25 let, ale nejde o rekord, píše deník. A co ryby na jezerech Poděbrady u Olomouce? Rybáři tu zatím úhyn ryb kvůli suchu nezaznamenali. Díky silnému pramenu od Horky nad Moravou očekávají, že se stav hladiny do jara opět dorovná na původní úroveň. Přerovské sportovní kluby, kulturní organizace i nejrůznější spolky mohou od 12. do 19. října žádat o městské dotace pro rok 2027. Radnice mezi ně rozdělí více než 24 milionů korun, ze kterých drtivá většina poputuje právě na podporu sportu. Kdo peníze nakonec získá, o tom rozhodne přerovské zastupitelstvo nejpozději do konce února příštího roku. Únik dat po hackerském útoku na zákaznickou podporu řeší internetový supermarket Rohlík. Útočníci získali jména, e-maily i telefony klientů. Firma případ nahlásila úřadům a podniká kroky proti opakování úniku.
0: Sport.
1: Jiří Příbramský vyhrál na světovém poháru v Káhiře soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky a připsal si první letošní triumf v seriálu. V napínavém finále porazil Švéda Markuse Madsena o bod a jednu desetinu. Ve sportovní pistoli pak při své premiéře ve finále obsadila sedmé místo 21letá Viktorie Schindlerová.
0: Počasí.
2: Teplé září, říjen se mračí. To je pronostika na tento měsíc. V září jsme měli nadprůměrně teplé a tak se nám to teď na obloze často mračí. Zítra tomu tak ale nebude. Zrovna v úterý očekáváme polojasno až jasno. Jen ráno se nám místy mohou objevit mlhy. Teploty se budou pohybovat mezi 10 až 14 stupni. Ve středu se nám ale zamračí a občas i zaprší. Odborníci předpovídají až 5 mm srážek.
3: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci si hlídáme maximální povolenou rychlost. Hlásíte nám totiž policejní hlídky v ulici Hamerská. Číhají i jinde, třeba na D46 na trase Vyškov-Olomouc, na exitu Prostějov-Sever, na cestě mezi Tlumačovem a Záhlenicemi, taky ve Slavíči na průtahu. Dořešuje se bouračka v Šumperku na křižovatce ulice Žerotínova a silnice 44. Při cestě z práce počítáme taky s půlhodinovou kolonou na trase Mohelnice Studená Loučka. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
5: Tak a teď už hrajem.

0: Moc díky za vaši přízeň. Pondělní den utíká jako voda a my si už za chvíli projdeme, kdo dnes slaví svátek a připomeneme si i další zajímavé události, které jsou spojené s dnešním 12. říjnem. Přejeme vám hezký podvečer s naším rádiovým vysíláním.
1: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Skyrock kalendárium. Je pondělí, je 12. října. Krištof Kolumbus nám právě dnes v roce 1492 objevil Ameriku. A narozeninovou náladu má od rána například australský herec Hugh Jackman alias Wolverine a nebo také televizní moderátor Karel Voříšek. Karle, dobrý den a všechno nejlepší.
1: Ano, dobrý den, tak rád jsem přišel už jenom proto, že to nemáme od sebe daleko.
0: A k svátku dneska popřejeme všem Marcelům. Význam tohoto jména prý můžeme přeložit jako malý bojovník nebo malý válečník. A hlavně pro každého Marcela tady dneska máme naši sváteční hymnu.
2: Tady je sváteční hymna pro každého Marcela.
3: Tohle jméno se vyvinulo z římského Marcelu.

0: souboje.
1: A hlavně pořádně oslavujte. Všechno nejlepší k svátku.
2: Skyrock kalendárium.
3: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
8: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
10: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
12: Skyrock.

0: Hasičtí potápěči vyprošťovali potopené auto z řeky Moravy 2 dny. Zásah komplikovalo bahno, špatná viditelnost i příkré břehy. Znečištění řeky od auta zabránily norné stěny. Okolnosti nehody jsou dál v šetření. Rakovina prsu je stále nejčastějším zhoubným onemocněním, přes 100 tisíce žen prevenci odkládají. Prostějovská nemocnice se proto zapojila do kampaně Růžový říjen a vyzývá k včasnému objednání na mamograf. Koncesionářské poplatky nekončí. Platit za Českou televizi a rozhlas budeme i po novém roce. Vládou slibované zrušení poplatků se odsouvá a s převodem financování veřejnoprávních médií na stát nepočítá ani návrh rozpočtu na rok 2027. Avizované zrušení koncesionářských poplatků pro ČT a ČRO se nepodařilo stihnout. Zda financování veřejnoprávních médií přejde na stát během příštího roku nebo až od ledna 2028, zůstává otázkou, píší Novinky.cz. Sport. Fotbalový brankář Marek Kalina opustil Českou fotbalovou asociaci. Reagoval tak na přísný trest etické komise, která mu za účast v korupční kauze zakázala činnost na 20 let a udělila pokutu 500 tisíc korun. Odvolací komise proto musela probíhající řízení s tímto hráčem přerušit.
1: Rádio Hana.
2: Okruh.
1: Skyrock.
3: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
2: Skyrock. Skyrock.
3: Aktuálně a stručně.
1: To jsou zprávy na Skyrocku.
0: Je tu přehled toho, o čem se právě mluví. Začneme na Olomoucku. Hasiči dostávali auto z řeky Moravy. Do ní vjela v pátek řidička u Blatce na Olomoucku. Z vody se dokázala dostat sama, ale vyvázla s podchlazením. Její auto ovšem odnesl proud a pak se potopilo na dno. Hasičtí potápěči vyprošťovali potopené auto z řeky Moravy 2 dny. Zásah komplikovalo bahno, špatná viditelnost i příkré břehy. Znečištění řeky od auta zabránily norné stěny. Okolnosti nehody jsou dál v šetření.
4: Rakovina prsu je stále nejčastějším zhoubným onemocněním. Přes 100 tisíce žen prevenci odkládají. Prostějovská nemocnice se proto zapojila do kampaně Růžový říjen a vyzývá k včasnému objednání na mamograf.
0: Koncesionářské poplatky nekončí. Platit za Českou televizi a rozhlas budeme i po novém roce. Vládou slibované zrušení poplatků se odsouvá a s převodem financování veřejnoprávních médií na stát nepočítá ani návrh rozpočtu na rok 2027. Avizované zrušení koncesionářských poplatků pro ČT a ČRO se nepodařilo stihnout. Zda financování veřejnoprávních médií přejde na stát během příštího roku nebo až od ledna 2028, zůstává otázkou, píší Novinky.cz.
1: Sport.
4: Fotbalový brankář Marek Kalina opustil Českou fotbalovou asociaci. Reagoval tak na přísný trest etické komise, která mu za účast v korupční kauze zakázala činnost na 20 let a udělila pokutu 500 tisíc korun. Odvolací komise proto musela probíhající řízení s tímto hráčem přerušit.
1: Počasí.
5: Víme, jak bude. Čeká nás ryze podzimní týden. Teplotní maxima nám nepřekročí 16 stupňů. Noci budou opravdu chladné, ve vyšších polohách nám může rtuť teploměru spadnout až k bodu mrazu. Zpátka na sobotu se přes naše území přežene studená fronta, v celé republice nám zaprší a usadí se taky chladný vzduch. O víkendu by nám tak mohl přijít výrazný teplotní pokles.
1: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. To už se ale nedá říci na Šumpersku na cestě mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou. Srazil se tu náklaďák s osobákem. Silnice je uzavřená, dopravu tam řídí policie. Omezení by mohlo trvat až do 9:30 večer. Pokud tudy budeme chtít jet, musíme to vzít přes Mírov. Hlásíte nám taky policejní hlídky, stojí na D55 mezi exity Otrokovice Sever a Hulín Východ, ve Zlíně v ulici Mezilesí, v Olomouci v ulici Pavlovická a taky na průtahu v Postoupkách. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Děkujeme, že nás posloucháte i v pondělí. Sobotní večer přinesl další živý přenos Stardance a my se do 20 minut spojíme s Tomášem Polákem z kapely Opět a Radeček. Ten nám povypráví o čerstvých dojmech z tanečního parketu. Přejeme vám příjemný a ničím nerušený poslech.
1: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. Malos.cz.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
3: IME Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Ti kyberšmejdi zas***ní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zlato, co máš dneska v plánu?
10: No přece všechno.
11: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
12: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
13: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Tomino, opět Radeček a Stardance. Tak Tome, v sobotu jsme tobě a Adrianě drželi palce. Tak se přiznej, co ty? Držel jsi ten správný rytmus?
2: Ahoj Kvítko, zdravím tebe, přeju všem krásný den a moc děkuju všem, co mi drželi pěsti v prvním díle Stardance. Vy jste mi drželi pěsti, já mohu snad říct, že jsem držel celkem rytmus v rámci toho prvního tance, to znamená v rámci čači. A tak to bylo možná i to jediné, co se mi vlastně povedlo. No tak ne, já si myslím, že toho bylo samozřejmě víc a měl jsem taky obrovskou radost. Z toho, už jenom z toho, že jsme od začátku až do konce vydrželi, že jsem nevypadl z choreografie, že jsem nevypadl z kroku, protože to je pro mě něco jako vylez v plavkách na Mount Everest. Já jsem opravdu nikdy dřív netancoval. Takže to, že jsem se od začátka srpna doteď byl schopen naučit celou čaču a máme vlastně ještě další dva tance už připravený, tak to je pro mě něco jako zázrak. Já si to nesmírně užívám, proto ta euforie, kterou jsem tam předvedl, bylo to strašně spontánní, protože ze mě to všechno nějak tak spadlo. To, že ta dvouměsíční dřina přece jenom nějaký smysl měla z toho, že jsem to úplně nepokazil, protože mimochodem já jsem to na všech předchozích zkouškách dopletl a dvakrát jsme se dokonce nedostali ani ke konci skladby. A teď se mi to povedlo, během přímého přenosu se mi to povedlo nejlíp, jak se mi to povedlo za celý ty dva měsíce, a to do toho počítám nesčetně pokusů ve zkušebnách a i právě na výstavišti, kde přímý přenos potom probíhá. Takže já jsem byl opravdu strašně šťastný a ten tlak, který tam byl na mě vyvíjen a na nás všechny vlastně, tak jsem nějakým způsobem zvládl a mám z toho obrovskou radost a moc jsem si to užil. Chci poděkovat své taneční partnerce Adriance za to, že mě takhle připravila, aspoň tak, že jsem to mohl teda dokončit, a děkuju všem fanouškům a divákům za podporu a především posluchačům.
1: Říká Tomino z kapely Opět a Radeček, kterému letos fandíme ve Stardance.
2: Těšte se na další tanec, určitě se koukejte v sobotu a hlavně si to stejně jako já pořádně tuhle tu skvělou soutěž, tenhle ten skvělý pořad užívejte. Mějte se moc fajn všichni a opatrujte se.
1: Tak Tome, díky a ať se daří.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
3: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
8: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
9: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
10: Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
11: 4 cm? To ani nepoznáš!
10: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na pepinovapizza.cz. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
3: Implantologické centrum Gamcare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
12: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
14: Minutu po minutě, hodinu po hodině, den za dnem, rok za rokem.
15: Skyrock.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 7 hodin a 9 minut. Ráno a dopoledne se sice může stále nahané držet mlha a nízká oblačnost, odpoledne už se ale těšíme na jasnou až polojasnou oblohu. Rtuť teploměru vyleze až ke 14 stupňům. Ve středu pak čekáme i o trochu tepleji, to už se nám ale budou honit mraky a přidá se i občasný déšť.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
3: Tak a teď už hrajem.

good. A little bit of this to get you up.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Ahoj a dobrý den, díky, že nás posloucháte. Teď a tady přehled toho, o čem se píše na regionálních webech. Hranice na nohou kvůli střelbě, která byla jen drogovou vizí. Jak píše Olomoucký Report, na Jaselské ulici manévrovala policie kvůli hlášení, že někdo střílí ze střechy po lidech. Ukázalo se, že oznamovatel byl těžce sjetý pervitinem. Skončil na záchytce a za poplašnou zprávu mu hrozí až 3 roky natvrdo. Svitavský deník informuje o zpěvačce Karolíně Soukupové, která po koncertě na Svitavském náměstí odzbrojila porotu Superstar autorskou písničkou pro babičku. Vyspívala si zlatý tiket a míří dál. Kroměříž pobláznil Mach a Šebestová nebo seriálová Arabela. Městský web kroměříž.eu zve na oslavy 100 let rodáka Miloše Macourka. Čekají vás výstavy pohádkových kostýmů, koncerty a další akce skvělé do konce tohoto roku. S námi víte, o čem se píše. Krásné pondělí a stále super poslech.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.

old country town.

0: 30 rokov na scéne No Name Outline.
1: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
2: Rej.cz. Čtete spravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
3: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
2: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.
1: She took my money and she caught a train. Packed up her bags and went to New Orleans.

Skyrock. Právě rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký poslech Skyroku 12. října. Když se řekne největší sochy na světě, co se vám vybaví? Socha svobody v New Yorku, milovníkům Latinské Ameriky nepochybně socha Krista Spasitele, bdící nad brazilským Rio de Janeirem. 30-metrová spíše turistická atrakce je slavnostně odhalena 12. října 1931. Ježíšem pokračujeme v Big Beatových vodách. První rocková opera Jesus Christ Superstar má dnes v roce 1971 premiéru na Broadway v New Yorku. Dílo z pera Andrew Lloyd Webbera a Tima Rice vzniká už v roce 1969. O rok později vychází jako album, na kterém v roli Ježíše slyšíme legendárního Iana Gillena z Deep Purple. V Americe zůstaneme 12. říjnem 1492. Ano, Krištof Kolumbus se vyloďuje na Bahamách.
2: Jeho největší a pro mě nejúžasnější příběh je ten, že se dokázal golským proudem, který vlastně také objevil, vrátit zpátky na sever a přes Azory domů do Evropy. Hmm. To bylo úžasný a na tehdejší dobu naprosto neuvěřitelný.
1: Nakonec veselé loutky.
3: Urvajs, kde jsi?
4: Ahoj, taťuldo, už jsem tady doopravdy.
1: Ano, Spejbl a Hurvínek, ti se stěhují 12. října 1945 z Plzně do Prahy, kde vzniká jejich populární divadlo. Zítra opět vybíráme z dějin, poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

Noční blůzka.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Tomino, opět Radeček a Stardance. Tak Tome, v sobotu jsme tobě a Adrianě drželi palce, tak se přiznej, co ty, držel jsi ten správný rytmus?
2: Ahoj Kvítko, zdravím tebe, přeju všem krásný den a moc děkuju všem, co mi drželi pěsti v prvním díle Stardance. Vy jste mi drželi pěsti, já mohu snad říct, že jsem držel celkem rytmus v rámci toho prvního tance, to znamená v rámci čači. A tak to bylo možná i to jediné, co se mi vlastně povedlo. No tak ne, já si myslím, že toho bylo samozřejmě víc a měl jsem taky obrovskou radost. Z toho, už jenom z toho, že jsme od začátku až do konce vydrželi, že jsem nevypadl z choreografie, že jsem nevypadl z kroku, protože to je pro mě něco jako vylez v plavkách na Mount Everest. Já jsem opravdu nikdy dřív netancoval. Takže to, že jsem se od začátka srpna doteď byl schopen naučit celou čaču a máme vlastně ještě další dva tance už připravený, tak to je pro mě něco jako zázrak. Já si to nesmírně užívám, proto ta euforie, kterou jsem tam předvedl, bylo to strašně spontánní, protože ze mě to všechno nějak tak spadlo. To, že ta dvouměsíční dřina přece jenom nějaký smysl měla z toho, že jsem to úplně nepokazil, protože mimochodem já jsem to na všech předchozích zkouškách dopletl a dvakrát jsme se dokonce nedostali ani ke konci skladby. A teď se mi to povedlo, během přímého přenosu se mi to povedlo nejlíp, jak se mi to povedlo za celý ty dva měsíce a to do toho počítám nesčetně pokusů ve zkušebnách a i právě na výstavišti, kde přímý přenos potom probíhá. Takže já jsem byl opravdu strašně šťastný a ten tlak, který tam byl na mě vyvíjen a na nás všechny vlastně, tak jsem nějakým způsobem zvládl a mám z toho obrovskou radost a moc jsem si to užil. Chci poděkovat své taneční partnerce Adriance za to, že mě takhle připravila, aspoň tak, že jsem to mohl teda dokončit a děkuju všem fanouškům a divákům za podporu a především posluchačům.
1: Říká Tomino z kapely Opět a Radeček, kterému letos fandíme ve Stardance.
2: Těšte se na další tanec, určitě se koukejte v sobotu a hlavně si to stejně jako já pořádně tuhle tu skvělou soutěž, tenhle ten skvělý pořád užívejte. Mějte se moc fajn všichni a opatrujte se.
1: Tak Tome, díky a ať se daří.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.

0: Kutné Hradecko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
1: Skyrock.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 13. říjen se Skyrokem. Úvodem si připomínáme narození velké političky 20. století v roce 1925.
2: Margaret Thatcherová, dáma, o které řekl francouzský prezident Mitterrand, že Marty Marilyn Monroe a oči Caliguly. Její příznivci, třeba i Václav Klaus, rozdělují druhou polovinu 20. století na dobu před Thatcherovou a po Thatcherové. Na druhou stranu jí řada levicových politiků dodnes nemůže přijít na jméno. Nikdo jí ale nemůže upřít to, že byla první vůdkyní, ženou, která založila vlastní ideologii, Thatcherismus. Vytáhla Velkou Británii z hluboké ekonomické, politické a sociální krize. Na mezinárodní scéně přispěla k páru železné opony.
1: Železná lady nás opouští 8. dubna 2013. Sladíte si kávu nebo čaj kostkou cukru? Tento pamlsek přichází na svět v roce 1841 v jihočeských Dačicích, kde ho vynalézá Rakušan Jakub Krištof Rád. Ten nás opouští dnes v roce 1871. 13. říjen 1941 nás už vede k legendě folkrokové hudby Paulu Simonovi. Z neuvěřitelně úspěšné kariéry lemované cenami Grammy nebo uvedením do rock'n'rollové síně slávy si připomeňme aspoň nesmrtelnou píseň Mrs. Robinson. Nakonec ještě přání rockerovi a křemen Sammy Hagarovi. Kromě solo dráhy proslul svým působením ve Van Halen nebo Chicken Food. Přichází na svět v roce 1947. Zítra opět lovíme v dějinách, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.